že být a ty od jeho píšty nahota, a že si ty tlitota i jaha hačkata, a ty to ty bejíš kejdita si a že to tam dás nil to lísta nila, i až dá saho i jaši